0: a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl 5setovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím Grand Slamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán, hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Úterní podvečer přinesl jižní Moravě silné bouřky. V okolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Podle serveru novinky.cz do akce museli i hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny se udrží i během noci. S bouřkami podle meteorologů musíme počítat i ve středu. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
2: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
3: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme ho spodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
1: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Do druhého kola Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých tenistů. Jakub Menčík na trávě po víc než 3,5hodinovém boji porazil domácího Samuela 3-2. Jiří Lehečka vyřadil poměrem 2-1 Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou 2-0. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 2-1. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou 2-0. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, podlehla Rumunce Cirstaové 0-2. Vít Kopřiva pak prohrál s domácím Chojnským 2-3 a na premiérovou účast ve druhém kole v All England Clubu nedosáhl. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

Proč ta žena v tomhle pokoji? My však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: V ponurém osvětlení gotického sálu kupčí

0: Nečenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí,

0: 4.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu 3letou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března, k činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin podní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
2: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
1: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
3: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatej tvar dost ohraný. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mě napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
1: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím Grand Slamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru Novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Úterní podvečer přinesl jižní Moravě silné bouřky. S okolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Podle serveru Novinky.cz do akce museli i hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny se udrží i během noci. S bouřkami podle meteorologů musíme počítat i ve středu. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
2: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
3: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
1: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Do druhého kola Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých tenistů. Jakub Menčík na trávě po víc než 3,5hodinovém boji porazil domácího Samuela 3-2. Jiří Lehečka vyřadil poměrem 2-1 Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou 2-0. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 2-1. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou 2-0. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, podlehla Rumunce Cirstaové 0-2. Vít Kopřiva pak prohrál s domácím Chojnským 2-3 a na premiérovou účast ve druhém kole v All England Clubu nedosáhl. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu 3letou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března, k činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin pod ní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3,25 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
2: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
1: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
3: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohraný. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
1: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím grandslamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme nové ráno, nový měsíc tady na Rádiu Český impuls. Máme středu, 1. červenec, přeji pohodové vstávání. Jsem Adam Kořica a teď už posílám Lindu s Pavlem, duet Kdo nespívá, nemá hit.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 1. červenec, máme po 6. za malou chvíli naše letní kino a v něm si pustíme Michala Davida, písničku Největší z nálezů a ztrát z filmu Láska z pasáže.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V naší první ranní středeční hudební dvojici bude Hana Zagorová zpívat o letu. Více prozradím po 6:30. Vladimír Menšík se dostane do řeči s mladou tanečnicí. Více uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Kde si dopřát adrenalin cestou k Jadranu? Vícestovatel Jirka Kolbaba rád se s námi o své zkušenosti podělí o 6:30. Teď už letní kino a v něm český hitmaker Michal David.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Edwina Hawkera Walking Back to Happiness. U nás ji známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč ji nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 1. červenec, přeji hezké ráno. Do půl sedmé si ještě určitě společně s české muziky let 60. až 80. poslechneme Julie, písničku Jiřího Štědroně. Marta Kubišová má ve svém repertoáru nezvykle rozpustilou nahrávku s nebývalou ochotou. Kdo jí skladbu nabídnul, dozvíme se dnes v půl dvanácté v hudebním kalendáři. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia, Julia. Bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, středa, 1. červenec, po půl sedmé. Třeba Dalibor Janda, také Pavel Novák, ze všeny dřív Jirka Korn, píseň Té, co snídá. Teď už ale uslyšíme novinky ze světa zpravodajství. Přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Hezký vstup do středy. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do stromu. Ministr spravedlnosti Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli vydání dívky, kterou pak zavraždil otec. Protidrogová politika a agenda lidských práv od dneška už nespadají pod úřad vlády. V Caracasu vyprostili strosek 6 dní po zemětřesení živého chlapce. Nejvyšší soud USA potvrdil zákaz účasti transgenderových osob v ženských týmech. Bývalý kapitán Tomáš Souček zvažuje, jestli bude pokračovat ve fotbalové reprezentaci. No a na závěr, počasí, noční bouřková diskotéka by měla během rána ustat, během dne by měly hromy a dnes blesky přijít znovu, a to především na Moravě a ve Slezsku. Teploty v Čechách porostou na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 26 až 33. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Máme Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 1. červenec, po půl sedmé si teď pustíme naši první ranní hudební dvojici a máme v ní Hanu Zagorovou, která bude zpívat o letu. V tento den roku 1930 československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let. Bylo to z Prahy a letělo se do Záhřebu. Z české muziky let 60. až 80. nás čeká píseň Já se vznáším a pak nás také nemine nahrávka Mimořádná linka. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pohodové vstávání, středa 1. červenec. My si do 7. do zpráv celou ještě určitě poslechneme z české muziky let 60. až 80. Michala Penka, písničku Odpuste nám. Máme tady nový měsíc a mě opět zajímá, do jakého rána jste se probudili. Zavysílejte si i vy na rádu Český Impuls. Napište mi zprávu ohledně vašeho počasí. Buď to můžete využít WhatsApp, a nebo napsat klasickou SMSku, číslo je stejné 734-787-981.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám hezké ráno přeje Michael Ransdorf. Blesk zasáhl dětský tábor na Jindřichohradecku. Udeřil do stromu a zranil 6 lidí. Nejhůře zasažený muž byl krátce v bezvědomí a do nemocnice ho přepravil vrtulník. 5 dětí rozvezli k dalšímu ošetření do nemocnice sanitky. U případu zasahovali i hasiči, kteří pomáhali s transportem a poskytovali krizovou intervenci. Nešťastná událost se stala včera večer před 21. hodinou, kdy krajem procházelo bouřkové pásmo. Ženy mají snadnější přístup k vyšetření na mamografu. Ode dneška nepotřebují žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Na preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu se můžou objednat přímo. Předloni lékaři odhalili tuto nemoc u více než 8700 pacientek. Pokud se nádor odhalí včas, vyléčí se téměř 100% žen. Téměř třetina ale na vyšetření nechodí. Změna platí i v předepisování léků. Praktici jich můžou nyní předepisovat o 1200 víc. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje zkrácení objednacích dob ke specialistům. Inflace na Slovensku zpomalila. Některé potraviny tam meziročně zlevnily, a to až o třetinu. Jde zejména o čerstvé maso, brambory, cibuli, ale také mléko.
2: Inflácia dosahuje na Slovensku aktuálne 3,8%, no ceny potravín podľa štatistického úradu klesajú. Okrem mesa, zeleniny a mliečných výrobkov sú to aj tuky a oleje, či niektoré cukrovinky. Mliečna čokoláda bola medziročne lacnejšia o 10%. Napriek spomaleniu rastu cien je inflácia vyššia než dlhodobé priemery z minulých rokov. Kým potraviny celkovo mierne zlacnili, iné oblasti spotrebného koša môžu naďalej rásť. Jozef Balko, Slovensko.
1: No a jdeme na sport. Tomáš Souček zvažuje budoucí účast ve fotbalové reprezentaci. Bývalý kapitán národního týmu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na sociální síti. Dále uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru, a to kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. Souček působí v reprezentačním A týmu od listopadu 2016. Aktuálně má v národním celku na kontě 93 startů a dělí se o 5. místo historického pořadí s bývalým útočníkem Milanem Barošem. No a na závěr si řekneme, jak bude bouřlivé počasí. Dnes bude pokračovat především na Moravě a ve Slezsku. Tam bude také nejtepleji 26 až 33 stupňů. Ochladíme se v Čechách, kde teploměry ukážou 20 až 25. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:02 po zprávách se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké ráno, středa, 1. červenec. V ranním tématu se vydáme za volant, více za malou chvíli. Teď už Petr Kotwald a písnička Satelit. Dobré ráno.

0: Za 5 minut, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa, 1. červenec, krásné ráno nám z Kraslic hlásí paní Helča, která naměřila 18 stupňů, dodává, že v Kraslicích trochu zapršelo a je zataženo. A to je samozřejmě hlavní otázka dnešního rána, jestli u vás zapršelo, jestli u vás právě teď prší, to všemi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981, můžete napsat přes náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS. Za malou chvíli letní kino a v něm píseň z filmu Trhák.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Karel Gott, píseň Oči sněhem zaváté. Takhle bude znít naše impulzovec krabička, kterou svým komentářem uvede zpěvačka Petra Janů po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 10:30. Co vy a vaše první pokuta za volantem, zjišťujeme v ranním tématu. 20 let už u nás, prosím vás, funguje bodový systém řidičů. No určitě máte i vy nějakou historku právě během řízení. Podělte se s námi o ní. 604-111-211, to je číslo k nám. Za 4 minuty, 7:45, teď už Valdemar Matuška, Laďka Kozderková, letní kino Rádia Český impuls a duet Znám tu louku voňavou.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji dobré ráno, středa, 1. červenec, 7:30 naše ranní téma. 20 let už u nás funguje bodový systém řidičů. A ruku na srdce, kdo z nás za volantem nemá nějakou historku? A právě o řízení a všem, co k němu patří, bude dnešní ranní téma. A navíc pár bodů, těch pozitivních samozřejmě, dnes rozdáme společně. Mě zajímá, pamatujete si na svou první pokutu, za co jste ji dostali? Znáte někoho, kdo ji nikdy nedostal? Kdo vás doma řídí nejlépe a kdo naopak nejlépe řízení komentuje? Jakou nejkurioznější situaci jste za volantem zažili? Dostali jste někdy víc pokut po sobě a úplně z jiného soudku? Komu byste dali 10 bodů z 10 a za co?
1: Dobré ráno, mě jednou chytli policajti, když jsem si zkracoval cestu kamionem na vykládku, kde byl zákaz, za zatáčku stáli policajti, zastavili mě, zkontrolovali mi doklady a policajt mi říká, jestli jsem viděl tu značku zákazovou. A já jsem mu řekl, že tu značku jsem viděl, ale že je jsem neviděl.
2: Jahody za 50, holky, to musíme mít. Auto plné bab, nastoupili jsme a jeli po Mírové ulici v Opavě. Ta je vyhlášená. Zastavili mě policajti, paní řidičko, 42. Větší hrdost jsem v životě necítila a říkám, no. A policajt říká, ve 30. máte to za 1500. Výbuch smíchu na obou stranách. Zaplatila jsem a jahody byly v ceně smíchovské tržnice.
0: Ano, Mírovou ulici v Opavě dobře znám, tak jak ji říkáme zkráceně Mírová, tam musí být člověk opravdu obezřetný. Tak co vy, pamatujete si na svou první pokutu? 604 111 211, to je číslo k nám.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Edwina Hawkera Walking Back to Happiness. U nás je známe takto.
5: Nikam spolu nejedem,
4: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč je nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: 108. Český Impuls Rádio pro radost ze života. Blízko už jsou i zprávy s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Prý se tomu říká láska. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí 20 stupňů, dodává, že je po dešti, polojasno, zdravíme na zpátek. No a zdali pak sprchluji u vás, to mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981. Buď to napište na náš WhatsApp, a nebo pošlete klasickou SMSku. Myšáku, teď už je to tvoje, máme 7:30.
1: Pěkné středeční ráno. Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Odvody živnostníků na sociální pojistné se od července snižují na loňskou úroveň. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat každého psa do centrální evidence. Ve Francii a dalších evropských zemích se konají policejní prohlídky kvůli podezření ze zneužití fondů Evropské unie. A tenisté Lehečka, Menšík, Nosková, Plíšková a Bousková postoupili do druhého kola Wimbledonu. No a na závěr počasí, po dlouhé době jsme bez výstrah meteorologů. Silné bouřky ale pořád můžou zatopit především Moravě a Slezsku. Teploty tam porostou na 26 až 33 stupňů, zatímco v Čechách bude chladněji, 20 až 25. Krátké zprávy končí a s nimi se loučí Michael Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: slyšela a v refrénu, jak tam je takový to tak to mě běhal mráz po zádech a za pár let jsem s ním už zpívala. A za ty spousty let jsem s ním zažila opravdu hodně pěkných zážitků, ale jeden dávám k dobru. V roce 96 jsem vystupovala jako host v jeho vánočních koncertech a byla jsem po docela složitý bouračce a měla jsem perle. A zpívali jsme s Karlem duet z Fantoma opery. A já jsem tedy nastupovala na pódium s těmi berlemi a Karel mi zpíval Přicházíš jak vánek. Musím říct, že to mělo opravdu velký úspěch.
1: O

0: Dobré ráno, středa, 1. červenec, pomalu, ale jistě se nám blíží 8. hodina. Do zpráv celou, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. V ranním tématu se vydáváme za volant. Představte si to, že už 20 let u nás funguje bodový systém řidičů. No a určitě máte i vy nějakou historku za volantem. My se ptáme, pamatujete si na svou první pokutu, za co jste ji dostali? Znáte někoho, kdo ji nikdy nedostal? Kdo u vás doma řídí nejlépe? A kdo naopak nejlépe řízení komentuje? Jakou nejkurioznější situaci jste za volantem zažili? Dostali jste někdy víc pokut po sobě? A úplně trošku z jiného soudku, komu byste dali 10 bodů z 10 a za co?
1: Když jsem měla takovou zažitou rutinu, když jsem odbočovala z jedné ulice doleva, stalo se mi to samé, co tobě, Honzíku. To znamená, že jsem si nevšiml, že tam přibyla nová značka, zákaz odbočení. Co čer nechtěl, hned za mnou přijeli policajti. A pan příslušník říká, paní řidičko, víte, co jste udělala? Já říkám, no nevím. Vy jste si nevšimla té značky zákaz odbočení vlevo? Já říkám, no nevšimla, já tady jezdím po paměti. Načež na mě vytřeštil oči a řekl, jeďte, zmizte, ať vás nevidím.
2: Já svůj první pokutu dostal čest, když jsem si udělal řidičák 18 na auto, tak jsem zabloudil se škodovkou 105 v Praze, jel jsem vlastně z učňáků domů, tak tam měli policajti, já jsem jim byl do pruhu ze zmatku, tak samozřejmě zastavili, dali mi třeba božičnice na místě, já nevím, ten krákolí bodu.
0: Troufnu si tvrdit, že na tohle poprvé člověk nikdy nezapomene a zároveň nerad vzpomíná, ale takhle, jako na které poprvé člověk rád vzpomíná, jo? I to nám třeba můžete zavolat 604-111-211, to je číslo k nám. My se ptáme, pamatujete si na svou první pokutu, jak to máte za volantem? Vy stále můžete volat, blíží se 8. Do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem hrajeme.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné středeční ráno. Noční bouřky potrápily velkou část Česka. Krušnou noc měli hasiči i záchranáři. Nebeskou diskotéku z noci na dnešek si budou nejspíš navždy pamatovat děti z tábora na Jindřichohradecku. Tam po trefě blesku do blízkého stromu skončilo 6 lidí v nemocnici. Pro jednoho muže v bezvědomí dokonce letěl vrtulník. Lékaři našli na jeho kůži stopy po zásahu bleskem. Plné ruce práce měli i hasiči na Blanensku. Server novinky.cz zjistil, že museli zasahovat o ucpaného náhonu rybníku v městysu Černá Hora. Výjížděli také k popadaným stromům. Na jihu Moravy padaly až 5-centimetrové kroupy. Bouřka přinesla výzvy i železničářům. Po ránu museli dávat dokupy zabezpečovací zařízení na záložní trati z Prahy na Kolín. Mezi Lysou nad Labem a Nymburkem se vlaky rozjely až před 2 hodinami. Dnes už by počasí mělo být klidnější, po dlouhé době jsme bez výstrahy meteorologů, hromy a blesky ale můžou zase dorazit. Nejdřív můžou udeřit v Čechách, odpoledne dorazí na Moravu od Slezska. O tom, jak bude, si ale povíme víc v závěru zpráv. Opravy silnic a dálnic v plzeňském kraji nabraly na intenzitě. Tradičně je rozkopaná Plzeň a problémy začnou i na dálnici D5. Petr Ježek z plzeňské redakce Mladé fronty dnes raději doporučuje vyjíždět na cesty o něco dřív.
2: Aktuálně vede v Plzni s počty omezení městská část Doubravka. Na okraji Plzně je rozkopan dálniční přivaděč na Prahu. Jen o kousek blíže centru staví lávku pro pěší na Trokycanskou. Kvůli tomu silnice přišla v každém směru o jeden pruh. Navíc začala rekonstrukce Masarykovy ulice. Na D5 se startuje oprava 10-kilometrového úseku betonové dálnice mezi sjezdy Ostrov u Stříbra na 110. kilometru a Heřmanovou Hutí ve směru od Německa na Prahu. Zpozornět by měli i kamionáci. 1. července stavbaři zavírají kvůli rozšiřování velkou dálniční odpočívku v Rozvadově na Tachovsku. Ze západu Čech Petr Ježek, Mladá fronta dnes.
1: Je poslední den pro podání daňového přiznání prostřednictvím poradce. Zároveň je potřeba daň uhradit. Termíny pro osobní podání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Pokud daňové přiznání není odevzdané ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 a maximálně 300 tisíc korun. V evropských městech proběhla razie kvůli zneužití fondů Evropské unie. Francouzský deník Le Monde napsal, že prohlídky se konají ve Francii, Španělsku, Itálii a Belgii. Úřad Evropského veřejného žalobce oznámil, že zahajuje vyšetřování kvůli údajnému zneužití 4 milionů 300 tisíc eur členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie. Frakce v předešlém volebním období sdružovala krajně pravicové, nacionalistické a euroskeptické strany. No a na závěr jdeme na počasí. Noční bouřková diskotéka by měla během rána ustat. Dnešek by měl být ve znamení hromu a blesku, ale opět, a to především na Moravě a ve Slezsku. Teploty v Čechách porostou na 20 až 25 stupňů, právě na Moravě a ve Slezsku bude ale tepleji 26 až 33 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:03, středa, 1. červenec, Adam Kořica přeje dobré ráno. Svátek slaví dámy se jménem Jaroslava, všechny pozdravujeme a teď už skupina Turbo, píseň Hráč.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Český impuls.
1: Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: Čtvrt na devět posloucháte Český Jempol se rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jaroslav Uhlíř, písnička Anik Staru z filmu Vratné lahve. Já vám přeji hezké ráno, středa a první červenec. Koukám, že nás zdraví z Českého Těšína paní Ivanka s panem Jindřichem, kteří hlásí jasno 25 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek. A také se nám na našem WhatsAppu ozval pan Jiří, který se hlásí z Ploužnice u Lomnice nad Popelkou, déšť 18 stupňů, pan Jirka nám dokonce i vyfotil, co vidí, a tam je to opravdu zataženo, mokrá silnice. Pane Jirko, šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor na ty ostatní a děkuju za zprávu. 734-787-981, to je číslo na náš WhatsApp, určitě můžete napsat i vy ostatní, jak to teď u vás vypadá, zdali pak sprchlo nebo nesprchlo, jakou máte oblohu. No a my pokračujeme v krasojízdě let 60. až 80. za malou chvíli píseň Anik Staru.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Ovocné písničky, ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojce. Těšit se na ně můžeme po půl deváté. Na Facebooku Rádia Český Impuls, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Budeme rádi, když dokončíte větu, která začíná ještě jednou takové vedro a párteček. Tak ještě jednou takové vedro a co? Dejte nám vědět www.facebook.com/Český Impuls. Tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. 8:58. Přeji hezké ráno, středa 1. červenec a teď už letní kino Jaroslav Uhlíř, písnička Anik Staru z filmu Vratné lahve.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Zdravím vás z našeho rádia, dobré ráno, středa, 1. červenec, do 8:30, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. a potom se přihlásí kolega Michal Ransdorf, který nabídne nejnovější zprávy. 20 let už u nás, představte si to, funguje bodový systém řidičů a my dnes ráno řešíme historky za volantem, právě o řízení a o všem, co k němu patří, je u nás dnešní ráno. A navíc pár bodů těch pozitivních dnes rozdáváme společně. A mě zajímá, pamatujete si svou první pokutu, pamatujete si, za co jste ji dostali? Znáte někoho, kdo ji nikdy nedostal? Kdo u vás doma řídí nejlépe? Kdo naopak nejlépe řízení komentuje? Takzvaně kdo do toho nejlépe kecá? Jakou nejkurioznější situaci jste za volantem zažili? Dostali jste někdy víc pokut po sobě? A úplně z jiného soudku, komu byste dali 10 bodů z 10 a za co?
1: Moje první pokuta byla v roce 97. Měl jsem čerstvé papíry a rozvážel jsem limonády. Jedu do jednoho krámu a zastaví mě policajt, a že nemám bezpečnostní pas, tak jsem to měl tenkrát za 100. Já tam jedu další týden, samozřejmě ten samý policajt zase mi zastavil, že jsem neměl bezpečnostní pas a že je to za 200.
2: Já jel jednou s kolegou do práce na odpolední, na horizontu, policajti s dalekohledem. Samozřejmě kolega z policie nebyl připoutaný, policie nás zastavila. Pane řidiči, víte o tom, že i spolujezdec může dostat pokutu? Říkám, já vím, já jsem mu to říkal. A spolujezdec kolega říká, a co mi hrozí? A policista říká, od bu-bu-bu až po 2000. A kolega, a nešlo by udělat bu-bu-bu? Policista strčil hlavu do auta a udělal na něho bu, bu, bu, bu, bu.
0: Tak tuhletu historku si budu muset zapamatovat. Ono ne pokaždé střet s pány policisty končí tedy nějak smutně nějakou peněžitou pokutou. Děkujeme za zpříjemnění rána. Další podobné příhody sbíráme na čísle 604 111 211, a vaše pokuty určitě můžete zavolat. No a my si teď do 8:30 hrajeme muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Hudební kalendář Českého impulsu.
4: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Evana Hawkera Walking Back to Happiness. U nás ji známe takto.
5: Nikam spolu nejedem,
4: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč je nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Tři minuty po půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hezké ráno nám z Bytěšeho Dřípu přeje milá paní Dáša, která hlásí 20 stupňů po dešti. Přeje nám krásnou středu, tak hezkou středu i vám, paní Dášo. Děkujeme za zprávu. A my za malou chvíli pokračujeme. Česká muzika let 60. až 80. se opět poline z našeho éteru do všech stran. Čeká nás Michal David, skladba To zas byl den. Teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy.
1: Příjemný poslech vám přeje Michael Ransdorf. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do stromu. Hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v Pražské Písnici. Škodu zatím nevyčíslili. Meteorologové zaznamenali rekordně teplou vodu v řece Berounce přes 31 stupňů Celsia. Tým českých záchranářů ve Venezuele je kompletní, dorazilo zbývajících 19 hasičů. Bývalý kapitán Tomáš Souček zvažuje, jestli bude dál pokračovat ve fotbalové reprezentaci. A na závěr počasí. Bouřky dnes budou pokračovat především na Moravě a ve Slezsku. Tam dnes bude také nejtepleji 26 až 33 stupňů. Ochladíme se v Čechách, kde teploměry ukážou 20 až 25. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné arp.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 2:03 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Středa, 1. červenec, ještě stále přeji hezké ráno. Na řadě jsou ovocné písničky a ty jsme pro vás vybrali v rámci naší další ranní hudební dvojce. Nabídnu Vítězslava Vávru a jeho citronovou holku. Dnes je to 5 let, co nás pan Vítěz Vávra opustil. My na něj zaspomínáme. A pak nás také nemine jahodový koktejl Dalibora Jandy. Máme za 8:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet. Dva jsou víc než jeden.

0: Středa, 1. červenec, blíží se 9. hodina dopoledne. Zdravím vás, na řadě do zpráv celou je teď ranní téma. My se bavíme o tom, jaká byla vaše první pokuta za volantem. Pamatujete si, za co jste ji dostali? Znáte někoho, kdo ji nikdy nedostal? Kdo u vás doma řídí nejlépe? Kdo naopak nejlépe řízení komentuje? Jakou nejkurioznější situaci jste za volantem zažili? Dostali jste někdy víc pokut po sobě? A úplně z jiného soudku, komu byste dali 10 bodů z 10 a za co? 20 let už u nás funguje bodový systém řidičů a my jsme dnes ráno sbírali vaše historky za volantem.
1: A my jsme u koní měli na družstvě starou škodovku, tam už nebyly plechy. To drželo pohromadě kobercovkou přetřenou barvou, aby to nebylo vidět. A zastavili nás policajti. Tak jsme dali techničák, že je techničák v pohodě, to technickou paradoxně tenkrát mělo. A teď tak to obchází a říká, toto je co? A vzal na těch prazích tu lepenku a strhl to, tam nebyly Prahy. Tak mě dejte ten techničák, to byl techničák. Říká, zcela výjimečně vás tím nechám odjet domů, ale jestli vás s tím ještě jednou potkám, tak vás rovnou zastřelím.
2: Ahoj, tak já se taky poklubím se svou první pokutou. Dostal jsem ji týden potom, co jsem měl řidičák, čili v roce 85. Dostal jsem pokutu 20 korun za to, že podle policajta jsem příliš dlouho dával přednost jízdě.
0: I takové pokuty mohou být, jo? Teď jsem ukázal, že jsem ještě horší zpěvák než moderátor a to je co říci. Každopádně děkujeme za vaše reakce. Do 9. do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Další písničky let 60. až 80. Ještě stále přeji hezké ráno.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: A hezký dopolední poslech vám přeje Michael Ransdorf. Noční bouřky zastavily vlaky především ve středních Čechách. Porucha zabezpečovače potrápila hlavní koridor z Prahy na České Budějovice a taky záložní trať z hlavního města na Kolín. Kvůli poruše musí České dráhy zkracovat dálkové rychlíky z Českých Budějovic do Prahy a také jižní expresy. Někteří cestující si musí vystoupit v Senohrabech, další čeká předčasná konečná v Benešově. V každém případě je národní dopravce odkazuje na regionální vlaky. Řada z nich má přitom zpoždění i přes hodinu. Problémy jsou konkrétně mezi Pražskou Uhříněvsí a středočeskými Strančicemi. Kvůli porouchanému zabezpečovači nad ránem kompletně stála i trať z Prahy nad Lysou nad Labem a Kolín. Vlaky se tam rozjely, stále tam ale nabírají desítky minut zpoždění. Zabezpečovač selhal taky na trati spojující Most a Plzeň. Rychlíky nahradily mezi Kryry a Mladoticemi autobusy. Rozmarné počasí zastavilo provoz i v podhůří Krkonoš, mezi Železným Brodem a Velkými Hamry spadl na koleje strom. Hasiči zkrotili plameny ve skladu s oblečením v pražské Písnici. Požár zasáhl včera večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil, nutná nebyla ani evakuace. Vyhlášený byl ale třetí stupeň poplachu. Během noci se povedlo dohasit všechna skrytá ohniska. Příčina i škoda jsou prozatím v šetření. Na místě dnes bude pokračovat práce hasičských i policejních vyšetřovatelů. Na vedra v dobrém vzpomínají provozovatelé koupališť. Těm vyšel úvod sezóny na jedničku. 100% to platí na jihu a východě Moravy. Návštěvnost i tržby trhají historické rekordy.
4: Dobré a ještě lepší zprávy letí napříč Zlínským krajem, od Horní Bečvy po Ostrožskou Novou Ves. Kdo nechodil na koupaliště, jako by nebyl, spálil se a pak možná uschne. Takže návštěvnost za poslední červnový týden třeba v Koryčanech nebo Bojkovicích o třetinu vyšší než v nejlepších časech. Tržby se teď sčítají, vysoké jsou samozřejmě za občerstvení a to pozor, zvláště tam, kde drží ceny rozumně při zemi. Jan Čada, Zlínský kraj.
3: Naděje na nalezení přeživších po zemětřesení ve Venezuele slábnou. Nicméně i 6 dní po tragédii se povedlo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce. Naproti tomu ale 2 týmy z USA a Ekvádoru vzdali po více než 40 hodinách jednu operaci ve městě Makuto, kde se intenzivně snažili zachránit z trosek matku se 3 dětmi. Přestali totiž od nich přicházet signály, že jsou ještě naživu. Podle odhadů dvojice zemětřesení poškodila nebo zcela zničila asi 50 000 budov. Venezuelská vláda uvádí, že zemětřesení si vyžádala nejméně 1750 mrtvých, tisíce zraněných a asi 16 000 lidí připravila o domov. No a na závěr, jak bude, po dlouhé době jsme bez výstrah meteorologů, silné bouřky ale pořád můžou zatopit především Moravě a Slezsku, teploty tam porostou na 26 až 33 stupňů, zatímco v Čechách bude chladněji, 20 až 25. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne. A teď už Jirka Korn, píseň Jednou hůř, jednou líp, máme 1. červenec.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, středa, 1. červenec. Přeji hezké dopoledne. Tady v Praze opravdu lije jako s konvem, minimálně na Andělu, takže to bych řekl, že to vypadá až jako někde v deštném pralese dokonce. Co u vás? A stále můžete napsat ještě textovku ohledně počasí 734 787 981, to je číslo k nám, můžete napsat na náš WhatsApp a nebo použít klasický mobil a napsat takovou tu běžnou SMSku. Na Facebooku Rádia Český Impuls zjišťujeme nejpísničku Marty Kubišové. V hudební kalendáři se dnes ponoříme ke kořenům skladby s nebývalou ochotou Marty Kubišové, a to o 11:30. Více detailů nabídne kolega Zdeněk Sekanina. No a co vy, jaká je za vás nejlepší písnička od Marty Kubišové? Paní Jiřina Splavcová píše Modlitba pro Martu. Tu samozřejmě hrajeme. Paní Stanislava Kopáčková píše Nechte zvony znít a Modlitba pro Martu. Paní Maria Grundlerová píše Všechny a hodně často se objevuje Modlitba pro Martu. Takže my dnes v hudební kalendáři nabídneme písničku s nebývalou ochotou, ale co vy, nejpísnička Marty Kubišové, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 9:45, za malou chvíli Václav Neckář, Helena Vondráčková, píseň Znám jednu krásnou zahradu.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Edwina Hawkera Walking Back to Happiness. U nás ji známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč ji nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 1. červenec, přeji hezké dopoledne. Věděli jste prosím vás, že dnešním dnem stojíme přesně v půlce roku 2026, 182 dní roku je v tahu, 182 dní máme před sebou, no a když se teď hraje to fotbalové mistrovství, tak mě napadá taková jako paralela. Pojďme tu první půlku brát jako fotbalový poločas, pokud se vám těch prvních 45 minut v přeneseném slova smyslu úplně nepovedlo, nevadí. Trenér v šatně domluvil, nakreslil na tabuli taktiku a teď jdeme vyhrát prosím vás ten zbytek. Léto v plném proudu, venku, tedy tady v Praze na Andělu lije jako z konve. Já nabídnu další muziku, let 60. až 80. a pojďme tady ten druhý poločas, kdybychom se to měli označit od této chvíle, odpálit Arnoštem Pátkem a písní Sny o tygří lady, dvě minuty po půl desáté. Přeji hezké dopoledne s rádiem Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, středa 1. červenec, přeji hezké dopoledne, pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Za malou chvíli Richard Miller, písnička Štěstí je krásná věc. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že 20 let už u nás, prosím vás, funguje bodový systém řidičů. A ruku na srdce, kdo z nás za volantem nemá nějakou historku? A právě o řízení a všem, co k němu patří, bylo dnešní ráno, dnešní ranní téma. A navíc pár bodů těch pozitivních jsme rozdali společně. Mě zajímalo, pamatujete si svou první pokutu, za co jste ji dostali? Znáte někoho, kdo ji nikdy nedostal? Kdo vás doma řídí nejlépe? Kdo naopak nejlépe řízení komentuje, hodnotí? Jakou nejkurioznější situaci jste za volantem zažili? Dostali jste někdy víc pokut po sobě a úplně z jiného soudku? Komu byste dali 10 bodů z 10 a za co? To byly naše ranní otázky, tady jsou vaše reakce.
1: Mně se jednou stalo, že jsme tak s manželkou jeli na dovolenou, projíždíme vesnicí a tam vidím schovaný policajty. Vjedu za vesnici, tam jeli auta proti, tak jsem na ně blikal, aby zpomalili, aby věděli, že tam jsou policajti. Projedu takovým údoličkem, vyjíždím nahoru a za křovím vylezl policajt, stopnul mě, stáhnu okýnko, přijde k okýnku a říká: pane řidiči, blikal jste hezky, ale my měřili vás. No, tak mě to stálo 500 tenkrát. Zasmáli jsme se tomu všichni.
2: Moje první pokuta byla, když jsem dostala první klíče od nového bytu. Jela jsem autem, volám bratrovi a za mnou jela velká Avie a furt nějak houkala, točily se jí tam ty světýlka, já jsem furt nevěděla, co se děje. Zastavili mě a já jim povídám, co pak se děje. Tak ukázali potom akorát placku a řekli: vy nevíte vůbec, co jste udělala? A já pám: ne, já mám takovou radost, že mám nový klíče od bytu, tak jsem telefonovala bratrovi a on: no právě.
3: Zdravím, nedávno jsem dostal pokutu, takže mi za rychlost, tak mi dali dejchnout a policajt mi řekl: ty nuly jsou dobrý, ale těch 111 na tý 90 ne.
4: Jen tak jsem si chtěl zjistit, jestli mám všechny body. Věděl jsem, že určitě mám, tak jsem zaplatil 100 korun na poště, kouknul jsem, říkám: všechno v pořádku. Za 2 hodiny mě chytli, měl jsem to za 15 let, říkám: proč jsem do toho šťoural? Ahoj.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf, pěkné dopoledne. Táborníci z Jindřichohradecka jsou na jednotce intenzivní péče. Po zásahu bleskem skončilo v nemocnici celkem 5 dětí a jejich vedoucí. Všechny děti jsou mimo ohrožení života. Jedno z nich ale utrpělo menší popáleniny na nohách. Blesk nejspíš udeřil do stromu a za zraněními stál až druhotný výboj. Ředitel Jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenc v České televizi řekl, že se 10leté až 15leté děti těší dobrému tělesnému i duševnímu stavu. Lékaři si je v nemocnici plánují ale minimálně den nechat a hlídat především tlukot jejich srdce. Původně přitom záchranáři aktivovali takzvaný malý traumaplán. Za táborníky vyrazili celkem 4 sanitky. Naštěstí ale v Jindřichově Hradci nebyla potřeba všechna připravená lůžka. Vedoucí dětí má ležet v Českobudějovické nemocnici. Nakrátko byl v bezvědomí. Lékařům se ho ale povedlo stabilizovat a poté transportovat vrtulníkem právě do jihočeské metropole. Systém meteorologických výstrah se mění. Ten současný je založený na převážně klimatologicky stanovených kritériích, například na maximální nebo minimální teplotě nebo úhrnu srážek. Nový systém bude více zaměřený například na nasycenost půdy nebo vliv sněžení na dopravu. Mění se taky struktura a pojmenování skupin jevů, na které budou výstrahy vydané. Varování kvůli teplotám, sněhu nebo námraze se zjednoduší. Stupně nebezpečí výstrah ale zůstanou stejné, tedy nízký žlutý, vysoký oranžový a extrémní červený. Majitelé psů mají novou povinnost, musí zaregistrovat svého mazlíčka do centrální evidence. Nařízení platí ode dneška, nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději ale při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jeho výši si určí každé veterinární pracoviště. Cílem evidence je mimo jiné omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty a efektivněji řešit situace spojené se ztrátou cenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů také obce, veřejná správa a policisté. No a na závěr z našich zpráv jdeme na počasí. Noční bouřková diskotéka už měla během rána ustat, během dne by měly hromy a blesky ale přijít znovu, a to především na Moravě a ve Slezsku. Teploty v Čechách porostou na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 26 až 33 stupňů. To je ze zpráv vše, hezký den vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 10. Poděkování za ně patří do naší redakce. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké středeční dopoledne a teď už kardinálové a jejich nejkrásnější sen.

0: jsem se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé ještě určitě Karel Gott, písnička Domů k nám, jedná se o skladbu z filmu Hvězda padá vzhůru. Takhle bude znít za malou chvíli naše letní kino. V pořadu Máme Česko rádi nás čeká tentokrát zámek Březnice, který má hned několik jídelen. Čím se od sebe liší, dozvíme se, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Edwina Hawkera Walking Back to Happiness. U nás je známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč je nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90. Trvanlivé plnotučné mléko litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 1. července. Naše další hudební dvojice nabídne uchozené písničky, více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale za Anou Kracíkovou míříme na pomezí středních a jižních Čech. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Podle mapy ještě ve středních Čechách, ale už skoro na jihu leží jeden hodně pěkný zámek, Březnice. Že ji neznáte, tak volám Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha, aby ho popsal a vůbec, jako obvykle, nám řekl to nejdůležitější.
3: Oba prohlídkové okruhy jsou dobré a třetí je propojuje. Je to tu samý salon, jako od barokního přes empírový, po africký. Také tu posluchače zavedou do několika jídelen.
2: Ty jsou pojmenované podle stylu nebo původního zařízení, že?
3: Ano, a asi nejslavnější je renesanční jídelna a její táflování.
2: A, tak teď nenapovídat, já to zkusím, to je obkládání dřevem, ne?
3: Naprosto přesně. No a na druhém okruhu bych doporučil zbrojnici.
2: Mirku, často se ptám, jestli na památkách myslí na děti. Dnes bych se mohla optat, jestli třeba i lidé na kolečkovém křesle mají možnost přijet na prohlídku.
3: Tak zrovna jste se trefila, tady na Březnici se aspoň snaží. Třeba lidé na elektrickém vozíku tu v areálu mají možnost dobít baterie a areál je plně bezbariérový. Ne už prohlídkové okruhy, tady se ke schodům prostě musí nějak dojít a nějak se jim vyhnout a tudíž musí přijet i doprovod, který je pomůže překonat. A aspoň na webu najdou handicapovaní přehledně vyjmenováno, co tu můžu očekávat a co naopak ne.
2: A já na závěr ještě povím, na co se na Březnici nejvíc těším, na bylinkovou zahradu. Pokud jsem vás nalákala, hledejte zámek Březnice 14 km jižně od Příbramy. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina, po zprávách celou už se na vás těší kolega Honza Benešovský. Na řadě je naše středeční dopolední hudební dvojce a ta nám nabídne uchozené písničky. Čeká nás Petr Novák, skladba Já budu chodit po špičkách, a pak nás také nemine Karel Kahovec, píseň Chodím jen tak bosý. V tento den roku 1973 na pardubické třídě Míru obnovili asfalt. Od té doby je třída Míru nejspíš první pěší zónou u nás. Já jsem Adam Kořica a tímto malým historickým okénkem se s vámi loučím. Máme tady nový měsíc, první červenec. Vy si nadále užijte to dnešní dopoledne s rádiem Český impuls. Uslyšíme se zase zítra po 6. hodině. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hudební dvojice
6: a neb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Bouřky připravily o elektřinu stovky domácností. Bez proudu se muselo obejít 240 domů na Rychnovsku a Jičínsku. Černá hodinka čekala po probuzení na obyvatele Lična, Voděrad a Libele na Rychnovsku a také severozápadně od Jičína. Technici teď spravují několik posledních závad a hotovo chtějí mít během dopoledne. V Královéhradeckém kraji odnesl silný vítr během bouřek i střechu domu sociálních služeb v Albrechticích nad Orlicí. Nad výdělkem splakali pořádění živlů i zahrádkáři na Blanicích. Kroupy tam totiž byly velké jako tenisáky. Podle fotek na serveru Deník.cz tak někteří skončili s proděravělými skleníky. Silné bouřky můžou dorazit i během dneška. Postupně budou přecházet z Čech na Moravu a do Slezska. Už by ale nemuseli napáchat tolik škod jako dnes v noci. Hekři zřejmě cílili na úřad v Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Město prověřuje možný kybernetický útok na své webové stránky. Z preventivních důvodů je dočasně odstavilo a zjišťuje příčinu problému. Podle městského tajemníka Prokeše je součástí provozu městského webu několik bezpečnostních mechanismů, které ho chrání před kybernetickými hrozbami. Radnice věří, že se web povede znovu zprovoznit během dneška. Minister spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni. Ta loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, i když o něm věděla, že je drogově závislý a trpí paranoidní schizofrenií. Muž pak letos v březnu tříletou dívku zavraždil. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Vedle kárné žaloby podal Tejc na soudkyni také podnět k prověření činnosti OSPOD a zkoumá i znalecké posudky. Připustil, že kárná žaloba za rozhodovací činnost soudce je hraniční. Uvedl ale, že je bude i nadále podávat na soudce, kteří podle jeho názoru nebudou pracovat dobře. Obliba výdejních boxů v Česku roste. Využívá je téměř 88% lidí, což je 4x víc než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně. Denně do boxů chodí necelé 1% populace, tedy 100 000 obyvatel zhruba. Nejvyšší podíl uživatelů vykazují malá a střední města, následovaná venkovskými obcemi a velkými městy. Nejvíc a nejčastěji využívá boxy generace ve věku 35 až 54 let. No a na závěr našich zpráv jdeme na počasí. Bouřlivé počasí dnes bude pokračovat, jak jsem už říkal, ale především na Moravě a ve Slezsku budou silné bouřky. Tam dnes bude také nejtepleji 26 až 33 stupňů. Ochladíme se v Čechách, kde teploměry ukážou 20 až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf, mějte se hezky.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné dopoledne, po 11. hodině posloucháte Český impuls, Honza Benešovský s vámi a teď už taky Lenka Filipová v písničce Ať žije show.
3: Život je

0: Krásné dopoledne, posloucháte Český impuls. Marta Kubišová má ve svém repertoáru nezvykle rozpustilou písničku s nebývalou ochotou. Kdo jí písničku nabídl, jak byl celý ten příběh, to uslyšíme za chvilku v hudebním kalendáři. Zdeněk Sekanina už si připravuje jako expert na českou muziku veškerý potřebný materiál. No a do té doby ještě jiná muzika. Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Hložek, Můj čas. To je písnička z našeho letního kina, protože připomene slavný seriál Sanitka. Tak si ho dejme společně za malý okamžik. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého impulzu. Právě teď je ten správný čas otevřít hudební kalendář. V 60. letech Marta Kubišová naspívala jednu až roztomilé rozpustilou písničku. Zavzpomíná na to s naším expertem na českou muziku Zdeňkem Sekaninou právě teď.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Paní Kubišová, vzpomenete si, kdy jste naspívala písničku s nebývalou ochotou?
3: To si myslím tu, že jsem naspívala dávno, dávno, někdy v 66, 67 a režisér Jaromír Vaštají zařadil do toho Vysílá studio A, nebo tak nějak se to jmenovalo, a tam jsem jí zpívala v takovém kočáru taženým koním.
2: A to byl jako videoklip?
3: Tehdy žádný video nebyly. Bylo to pro televizní stvárnění té písničky, no.
2: Já pokaždé, když tu písničku slyším, říkám si, že ten text pana Eduarda Krečmara je na vás, jak to říct, takový až moc rozpustilý.
3: To víte, tehdy jsem si mohla dovolit zpívat takový trošku jako jemný nebo něžný nebo roztomilý texty. Ještě v tu dobu mě lidi považovali za stejně starou, jako je Helena Vašek, takže to šlo, ale já jsem byla přitom o 4 nebo o 5 let starší než oni. Takže ještě to šlo, ale pak už jako bylo, pak už to drhlo, no, když mi přišel nějaký text takovej.
2: Tak prostě všechno má svůj čas a svůj prostor. S odkazem na český název téhle převzaté zahraniční písničky se zeptám, zneužil někdy někdo v životě třeba vaší nebývalou ochotu pomoci?
3: Nepamatuju. No samozřejmě, že takový případy v životě člověka přepadnou a že se to stane, já myslím, každému. Že potom si řekne, že jsem si tu ruku prostě radši ne tohle.
2: Tak už vás nebudu dál trápit. Raději si tuhle písničku Johna Francise Shredda a Michaela Edwina Hawkera s českým textem Eduarda Krečmara pustíme tady na Českém impulzu určitě s nebývalou ochotou.

0: začne říct.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: dopolední vysílání Českého impulzu. Vzpomínám píseň Věry Špinarové. Pojďme dál, pojďme se posunout do Impulzovic krabičky, do naší hudební klenotnice, kde se potkají dvě dámy. Marie Rotrová a Lucie Vondráčková. Karty jsou rozdané tak, že paní Rotrová bude zpívat a Lucka připojí pár slov ve svém komentáři. Tak jsem na to zvědá v hezké dopoledne u mikrofonu Honza Benešovský a ve 12 nejnovější zpravodajská relace na Českém impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Je jasná věc, že paní Marie Rotrová přenádherně zpívá, ale můžu vám říct, že všichni, kteří mají takový ten úplně čistý soprán, jí závidí takový ten krásný chraplak, který má ve výškách. Takže hodina H, Marie Rotrová.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Hezký den přeje Honza Varga. Premiér Andrej Babiš se má královsky. Získal podle nového majetkového přiznání za loňský rok od koncernu Agrofert čistou dividendu ve výši 4,25 miliardy korun. Babiš obří částku obhájil tím, že Agrofert z původních 5 miliard odvedl státu na daních 750 milionů korun a zopakoval, že po vložení holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust už s ním nemá nic společného. Kromě dividendy dostal od Agrofertu ještě druhou platbu přesahující 10 milionů korun, milionový příjem od firmy Imoba, která vlastní Čapí hnízdo, a téměř 18 milionů korun z investic přes švýcarskou privátní banku. Z dokumentu dále vyplývá, že premiér drží dvě historické pohledávky v celkové hodnotě bezmála 6 miliard korun a pobírá český i slovenský důchod, které dohromady činí necelých 117 tisíc korun. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají první omezení. Detaily má pro Rádio Impuls Patrik Pašek z technické správy komunikací.
3: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
2: Řidiče projíždějící Prahou čekají ve Kbelské ulici zácpy a měli by počítat se zdržením. Kbelská plní roli provizorní severovýchodní části městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10, protože v této části Prahy stále chybí dokončený vnější okruh. Veškerá transitní i vnitroměstská doprava se přelévá právě sem. A v Praze zůstaneme, prudce tady roste počet případů svrabu. Za první pololetí roku 2026 hygienici evidují už 459 nakažených, což je výrazný nárůst oproti 691 případům za celý loňský rok. Podle pražské hygienické stanice souvisí šíření s intenzivním cestováním a vlnami výskytu, nijak nesouvisí s úrovní osobní hygieny. K přenosu mikroskopické zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý a úzký kontakt s kůží nebo infikovanou textilí. Takže nákaza hrozí zejména v hromadných ubytováních s nižším standardem, zatímco běžné cestování v MHD představuje minimální riziko. Onemocnění se projevuje vyrážkou a silným svěděním, které se zhoršuje v noci a v teple. Pro zastavení šíření je klíčová včasná návštěva lékaře, domácí léčba speciálními mastmi, preventivní přeléčení všech členů domácnosti a důsledné vyčištění veškerého textilu. Bujné fotbalové oslavy v Mexiku si vyžádali dvě oběti. Fanoušci v ulicích hlavního města slavili historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa poté, co Mexiko porazilo Ekvádor 2-0. V milionovém davu v centru města se udusil 40-letý muž a 19-letá dívka. K neštěstí došlo přímo u památníku Anděla nezávislosti. Místní tisk spekuluje ještě o třetí oběti, to ale úřady zatím nepotvrdili. Mexičané přitom prožívají fotbalovou euforii, zápas vyřazovací části na šampionátu totiž vyhráli poprvé po dlouhých 40 letech. Čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo, ojediněle s deštěm, během zítřejšího dne pak s malou pravděpodobností mohou přijít i přehánky, večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat a později bude i pršet. Nejvyšší teploty se vyhoupnou na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy v poledne jsou za námi. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a posíláme neposlušné tenisky. Tady je Lucie Bílá.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

Žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za okamžik si z letního kina připomeneme pohádku. Pohádku Princové jsou na draka. No a na televizním programu pro dnešní večer už pracuje Alexandr Hemala, vyzobává ze svého pohledu tu nejlepší televizní chvilku, pošleme do éteru přesně v 12:30 podle vysílacích pravidel. Honza Benešovský stále za mikrofonem, krásné odpoledne, Český impuls je vaše rádio pro radost ze života.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24. 6.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

vyváženým, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Vladimír Menšík se dá do řeči s mladou tanečnicí. Kam to povede, poslechněte si ve 16:45 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď je tady Saša a nabídka televizních pořadů na dnešní večer. No a potom další písničky. Iveta Bartošová bude zpívat Petr Spálený nebo František Ringo Čech s Markétou Muchovou. Ti všichni se potkají tady u nás v odpoledním programu Českého impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Už je tady čas opakování, tedy čas prázdninový, a tak není divu, že všechny televizní stanice, co za celý rok nastřádali, tak nám pěkně zopakují. Takový seriál Vyprávěj, ten už několik týdnů plní prime time prvního programu České televize. Minulý týden se k němu přidal i doktor Martin, takže od 21. hodiny a 5. minuty můžete počítat s radami skvělého doktora v podání Mirka Donutila, doktora, co odešel z renomované pražské kliniky do venkovského prostředí. Druhá část doktora Martina začíná v 21.05. Příznačné také je, že na vodu vyráží rafťáci, což už je takový letní evergreen. Pánové Kotek Mádl v letech své mladosti, když se tento film točil, tak se psal rok 2006, takže chlapci jsou dnes jednou tak staří a dozajista by zvolili dnes nejen na vodě, ale též při seznamování se s dívkami docela jinou taktiku. Ale na začátek prázdnin snímek jako stvořený. Kolik vražd a nepravostí vyšetřil na obrazovce poručík Bříza, to by v normálním provozu nevyšetřilo ani několik specializovaných krimi týmů. A také do jakých prostředí se tento sympaťák dostal. Dnes třeba v epizodě nazvané Křídla spravedlnosti se připlete do zákulisí natáčení televizního seriálu, kde došlo k vraždě scénáristy. Polda 2015, televize Prima. Hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání 1. července je právě dnes a v tento den v roce 1930 československé státní aerolinie uskutečnili první mezinárodní let, tehdy to bylo z Prahy do Záhřebu. Tak si pojďme připomenout létání písničkami Hany Zagorové právě o cestování vzduchem. Nejprve Já se vznáším a potom Mimořádná linka Praha-Tokio. S vámi je Honza Benešovský, hezké odpoledne a za chvilku, za čtvrt hodinky plus minus další zpravodajská relace.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Češi si oblíbili posílání řidičáků do výdejních boxů a na pošty. Za první rok fungování této služby ji využilo přes 78 tisíc lidí. To je více než 43% ze všech řidičů, kteří podali žádost elektronicky přes portál dopravy. Ministerstvo dopravy informovalo, že celkově od loňského července úřady zpracovali přes 850 tisíc žádostí. Online jich přišla zhruba pětina. Lidé si nejčastěji nechávají doklady posílat do boxů, což vyjde na stovku, zatímco vyzvednou na úřadě je zdarma. Ministerstvo už navíc chystá další novinku. Brzy by mělo jít bez návštěvy úřadu, převést auto a nechat si poslat i registrační značky. Česko dnes spustilo centrální evidenci psů. Chovatelé ale nemusí své zvíře registrovat hned dneska. Psa stačí zapsat při běžné návštěvě u veterináře, nejpozději pak při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Centrální evidence má sloužit jako nástroj, jak kontrolovat problematické chovy, ale také třeba k identifikaci majitele psa. Ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát dodává, že evidence bude pomocníkem i pro nové chovatele.
4: Protože vlastně by si měli vždy vyžádat doklad o tom, že štěně bylo zaregistrováno v centrální evidenci. V momentě, kdyby jim chovatel říkal, že z nějakých důvodů ještě to nestihl a tak dále, tak by vždy měli pojmout nějaký pochybnost o tom, že je všechno splněný.
3: Poplatky za registraci zaplatí chovatelé veterinářům. Jejich výši zákon nestanovuje. Podle průzkumu Komory veterinárních lékařů se pohybují řádově v několika stovkách korun. Na pražském letišti ode dneška startuje nová speciální jednotka cizinecké policie. Jde o elitní útvar, který bude nepřetržitě střežit Ruzyni a v případě teroristických hrozeb nebo únosu letadla podpoří známou urnu. V Česku jde teprve o třetí takovou speciální jednotku. Zbylé dvě hlídají Temelín a Dukovany. Desítky špičkově vycvičených policistů se na ostrý start připravovali 2 roky a přímo v areálu letiště denně trénují modelové situace. Vedle krizových zásahů budou mít na starosti i běžnou prevenci, kontrolu transitních prostor a hlídání rizikových letů. Bezpečnostní posila přichází v době, kdy provoz na letišti Václava Havla láme rekordy a za loňský rok jím prošlo přes 17 milionů cestujících. Hudební svět pláče. Den před 75. narozeninami náhle zemřel frontman legendární diskokapely Village People Victor Willis. Zpěvák, který stál za obřími hity jako YMCA, In the Navy nebo Go West, včera podlehl krátké a velmi agresivní nemoci. Smutnou zprávu potvrdila kapela na svém Facebooku. Willis byl známý nejen svým hlasem, ale i ikonickými kostýmy policisty nebo námořníka. V posledních letech plnil stránky novin hlavně kvůli Donaldu Trumpovi. Nejprve mu zpěvák v kampani zakazoval hrát slavný hit YMCA, loni mu ho ale s kapelou nakonec osobně zaspíval na inauguračním bále. Zítra čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo, ojedinělé s deštěm, během dne pak s malou pravděpodobností s přeháňkami, večer se bude obloha více zatahovat a později se vyskytne i déšť. Naměříme 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Právě skončili, krátce po 13. hodině přichází zaspívat Iveta Bartošová. Tady je Honza Benešovský a jsem s vámi rád.

0: Plus. Za chvilku dáme tip, kde si dopřát adrenalin cestou k Jadranu. Bude o tom povídat cestovatel Jirka Kolbaba. A ještě předtím rozběhneme znovu promítačku našeho letního kina. Čeká nás další pohádková písnička Z princové jsou na draka. Dělání, dej cihlu k cihle. Ano, známe všichni. Tak za chvilku jdeme na to, na Českém Impulzu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, bude nám zpívat Karel Zich nebo Eva Pilarová. Až cestou k Jadranu zatoužíte po adrenalinu, vyrazte k řece Soča. Strach nemusí mít ani začátečníci, nejjednodušší úseky mají náročnost číslo 1. Naopak ty nejnapínavější stupeň 6. Naše dnešní téma pro povídání s Jirkou Kolbovou.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Na bod 6 jsem se tě chtěl zeptat, jestli skutečně i ti nejnáročnější milovníci divoké vody si tam přijdou na své a potažmo, není to až příliš nebezpečné sjíždět tu šestku?
3: Tak já jsem asi šestku nikdy nejel, já jsem si pár takových měkkých raftů ve světě vyzkoušel, já nemám s tímto osobní zkušenost, ale vím, že opravdoví vodáci si toto vodu nesmírně pochvalují právě proto, že si tady opravdu sjedou všichni, kteří mají o to zájem. Oni ty nádherné sjezdy začínají u mostu přes Boku a potom jsou dlouhé asi 6 kilometrů a posléze až třeba 10 kilometrů a jedou až směrem k vesnici Trnovo, to pro ty, kteří by se tam chtěli na tuto řeku vypravit. Také se ale zde pochopitelně jezdí na kajaku, také se zde jezdí kanioning jako takový a do mnoho dalších sportů. Třeba i na některých těch otevřených plochách, které jsou takové jezerní, tak tam třeba jezdí na motorovém člunu. Je to také dobrý rybářský revír. Můžeme zde vyzkoušet bungee jumping nebo dokonce vstupovat do jeskyní. Slaňovat ze skal i z mostu. To všechno jsem si tam vyzkoušel a bylo to úžasné.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové spre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hudební dvojice
3: a NEP ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. Mezi Hradem a vládou to dál ostřeji skří. Prezident Petr Pavel mluví o bezprecedentním chování kabinetu. Podle Pavla mu totiž Babišova vláda neschválila mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře a drasticky mu osekala doprovod. Z plánovaného sedmičlenného týmu mu kabinet jmenovitě schválili jen 4 lidi, z čehož 3 jsou mariňáci z ochranné služby. Prezident v rozhovoru pro deník CZ kritizovali to, že delegaci povede premiéra, že poletí 2 letadly místo jednoho společného. Na summit Pavel po zásahu ústavního soudu nakonec dorazí kvůli chybějícímu mandátu a rozhodnutí vlády se ale zřejmě nezúčastní neoficiální večeře lídrů a na hlavním jednání bude prezentovat českou pozici Andrej Babiš. Policie v pražské Březině vsi zadržela 39-letého muže s nebezpečným zbrojním arzenálem. Kriminalisté ho sledovali 3 měsíce a minulý týden u něj doma provedli razii. Našli tam bezmála kilo plastické trhaviny Semtex, rozbušky, dýmovnice, pušku a 4 pistole, z nichž hned 3 byly vybavené tlumiči. Zajištěný materiál teď zkoumají znalci, kteří budou zjišťovat, jestli zbraně nemají na svědomí nějaký starší zločin. Vyšetřovatelé muže obvinili z nedovoleného ozbrojování, za což mu hrozí až 5 let vězení. Teď zjišťují, kde k výbušninám přišel a co s nimi plánoval udělat. Liberecký kraj chce předejít povodním a půdní erozi. Hejtmanství nechá v téměř 40 obcích prověřit rizika spojená s přívalovými dešti. Náměstek hejtmana Jiří Klápště by rád předešel neštěstím, které se často stanou během 10 minut.
2: Jednak tam je to posouzení z hlediska ohrožení obcí, ale i ta návrhová část, kdyby měla vlastně vypadnout, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
1: Liberecký kraj k prověření rizik dohnal případ z Dalešic na Jablonecku loni v květnu. Obec tehdy zaplavilo bahno z polí při přívalových deštích. Odborníci pak vytipovali více než 40 míst, především na Českolipsku a Semilsku, která živly ohrožují podobně. Záchranáři ve Venezuele vytáhli ze sutin teprve 3letého chlapce, který pod troskami přežil neuvěřitelných 6 dní. Malého chlapečka objevili jordánští specialisté a jeho záchrana je v zemi považovaná za naprostý zázrak. Chlapec je podle lékařů v pořádku a aktuálně se zotavuje v nemocnici v Caracasu. Dvojice ničivých zemětřesení o síle až 7,5 stupně Richterovy škály zasáhla Venezuelu minulý týden a bilance je děsivá. Úřady hlásí přes 2000 mrtvých, 10 000 zraněných a desítky tisíc pohřešovaných. Na místě pomáhají týmy z celého světa, včetně těch z České republiky, a tato záchrana dává všem naději, že v troskách mohou stále najít živé lidi. Zítra čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku zataženo, ojediněle s deštěm, během dne pak obloha může být zatažená více, večer se přidá i déšť. Naměříme 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě 29. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi, krátce po 14. hodině. Jedeme dál, tak jak teď zpívají Petra Janu a Petr Janda.

0: Dobrý den, tady je Mirek Černý, mám pro vás příjemnou zprávu. Český Impuls právě vysílá jednu z mých písniček.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnu, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, mám radost, protože za chvilku si v našem letním kině připomeneme filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů, slavnou písničkou, tak abyste to věděla. Těším se na to hned potom v půl třetí, přesně podle vysílacího schématu, zařadíme další vydání pořadu Máme Česko rádi a pozveme vás na zámek Březnice, který má hned několik jídelen. Čím se od sebe liší, tak přesně to nám řeknou Hanka Kracíková a turista s povolání Mirek Tausik.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Český impuls, to jsou převážně české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Marta Athena, Marie Rotrová nebo kapela Turbo, ale teď s Hankou Kracíkovou míříme na pomezí středních a jižních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Podle mapy ještě ve středních Čechách, ale už skoro na jihu leží jeden hodně pěkný zámek, Březnice. Že ji neznáte, tak volám Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha, aby ho popsal a vůbec, jako obvykle, nám řekl to nejdůležitější.
3: Oba prohlídkové okruhy jsou dobré a třetí je propojuje. Je to tu samý salon, jako od barokního přes empírový, po africký. Také tu posluchače zavedou do několika jídelen.
2: Ty jsou pojmenované podle stylu nebo původního zařízení, že?
3: Ano, a asi nejslavnější je renesanční jídelna a její táfování.
2: A tak teď nenapovídat, já to zkusím, to je obkládání dřevem, ne?
3: Naprosto přesně. No a na druhém okruhu bych doporučil zbrojnici.
2: Mirku, často se ptám, jestli na památkách myslím na děti. Dnes bych se mohla optat, jestli třeba i lidé na kolečkovém křesle mají možnost přijet na prohlídku.
3: Tak zrovna jste se trefila. Tady na Březnici se aspoň snaží. Třeba lidé na elektrickém vozíku tu v areálu mají možnost dobít baterie a areál je plně bezbariérový. Ne už prohlídkové okruhy, tady se ke schodům prostě musí nějak dojít a nějak se jim vyhnout a tudíž musí přijet i doprovod, který je pomůže překonat. A aspoň na webu najdou handicapovaní přehledně vyjmenováno, co tu můžou očekávat a co naopak ne.
2: A já na závěr ještě povím, na co se na Březnici nejvíc těším, na bylinkovou zahradu. Pokud jsem vás nalákala, hledejte zámek Březnice 14 km jižně od Příbramy. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cent na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Radost až do rána, to je nejenom název písničky, ale i můj pocit, když se potkávám s tím, kdo ji zpívá. To proto, že s Jirkou Kornem jsme kamarádi na život a na smrt, i když se v pracovním vztahu chvíli vídáme, pak zase třeba dlouho ne. S Jirkou jsme chodili v 70. letech na hodiny stepu k Franku Tovenovi a mockrát jsme toho využili. Vystupovali jsme často v zahraničí, v Německu, v Polsku, ale i také v muzikálech. Velmi ráda vzpomínám hlavně na Bídníky, Les Misérables, v těch se nám dařilo. Radost až do rána je z konce 70. let a i po letech z ní cítím šťávu, kterou té písničce dal.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Rozdělování peněz mezi kraje podle starých tabulek u Ústavního soudu prošlo. Soudci dnes zamítli stížnost skupiny 32 senátorů, kteří chtěli zrušit současný systém rozpočtového určení daní. Ten podle nich stojí na víc než 20 let starých parametrech, ignoruje úbytek nebo nárůst obyvatel a znevýhodňuje některé regiony. Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Přibáně systém sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje a daňové zákony mají měnit politici, nikoli soud. S verdiktem ostře nesouhlasí například středočeská hejtmanka Petra Pecková, podle které je nespravedlivé, že některé kraje mají miliardy na účtech, zatímco jiné si musí na klíčové investice půjčovat. Malé balíčky z Číny jsou od dneška pod clem. Jde o unijní opatření, které cílí hlavně na zboží z populárních online tržišť, jako je Temu. Paušální clo 3 eura platí pro zásilky z mimo unijních zemí s deklarovanou hodnotou do 150 eur, což je v přepočtu zhruba 3600 korun. Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška v našem vysílání řekl, že opatření je to správné. Otázkou ale podle něho zůstává, kdo ve finále clo zaplatí.
2: Protože dneska víme, že dopravu platí za zákazníky. Dotuje jí, třeba bude takhle platit to co. A nebo je tady druhá varianta, přičte to prostě k té hodnotě té zásilky, to znamená vypočítá, máte tady tři celní položky, takže platíte 9 eur. A v tom případě by potom platilo, že se to zákazníkům prodraží.
1: Zavedení cla má několik důvodů, třeba omezení nekalé hospodářské soutěže vůči prodejcům z Evropské unie nebo omezení přílivu levného zboží. Loni hlavně z Asie do Česka doputovalo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 euro. Ceny benzínu a nafty na pumpách od zítřka opět povyskočí. Stát totiž znovu posunul cenové stropy. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zdraží benzín o 8 haléřů na maximálních 40 korun 64 haléřů za litr. Nafta pak půjde nahoru o 13 haléřů a pumpaři ji budou moci prodávat nejvýše za 36,74 za litr. Vláda v pondělí tuto regulaci prodloužila zatím do 19. července. Stát stropy počítá z velkoobchodních cen a pumpám nechává marži maximálně 3 koruny na litr. Podle analytiků sice opatření zabránilo cenovým šokům, ale paliva by v posledních týdnech zlevňovala i bez něj. Prezident přijde o část svých pravomocí při jmenování diplomatů. Sněmovna schválila změnu zákona, podle které už hlava státu nebude pověřovat a odvolávat šéfy stálých misí u mezinárodních organizací. Tato agenda nově kompletně přejde pod ministra zahraničí, který jim už teď vydává pověřovací dopisy. S návrhem na omezení prezidentských pravomocí přišel poslanec Libor Vondráček a změna prošla jako součást širší novely nového zákona o státních zaměstnancích. Osekání vlivu Hradu na zahraniční službu teď dostává k posouzení Senát. Zítra čekáme polojasno, na východě zpočátku zataženo s deštěm, během dne se mohou vyskytnout přehánky, večer od severozápadu bude oblačnosti přibývat a později se přidá i déšť. Naměříme 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, zprávy skončily krátce po 15. hodině, začíná večírek, písnička Sagvana Toffeeho a Honza Benešovský přeje dobré odpoledne a možná, že i na zdraví.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku si připomeneme z našeho letního kina seriál Píseň pro Rudolfa III. Pavel Novák bude zpívat Hádej, hádej. No se občas podívejte k nám na Facebook, dáváme tam různé soutěže občas, témata tam bývají, můžete lajkovat, komentovat, glosovat a taky si nabrat nové přátele. www.facebook.com/Český impuls. Pojďte za námi na internet.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Máme půl čtvrté, čili pokud chystáte na večer nějaké posezení na zahradě s přáteli, s kamarády, možná už taky máte trošku kalup, stejně jako my v hudební režii, protože my zase musíme připravit muziku k této zábavě. To znamená písničky k táboráku, mezi 19. a 20. hodinou zase vybereme to nejlepší z české countryové, folkové a tremské scény, což je ideální právě k ohni, nebo ke grilu, nebo k čemukoliv podobnému. Vyzkoušejte právě dnes po 19. hodině Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Vladimír Menčík se dá do řeči s mladou tanečnicí, poslechněte si to ve 4:45. To znamená, už za půl hodinky v pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou. Saša začne vysílat přesně ve 4. Máme 1. července a v tento den roku 1973 na pardubické třídě Míru obnovili asfalt. Od té doby je třída Míru nejspíš první pěší zónou u nás. Tak co si dát uchozené písničky? Pojďme na to. Petr Novák, Já budu chodit po špičkách, a potom Karel Kahovec, Chodím jen tak bosý. Já, Honza Benešovský, přijdu zase zítra. Tak se mějte moc krásně a naslyšenou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Hudební dvojice
5: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Český impuls.
1: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezké odpoledne. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila, a to poté, co agenda ode dneška oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomuto kroku 8 odešlo, včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k včerejšímu dni. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali jak odborníci, tak opozice, podle kterých se tím rozbije fungující nadrezortní model prevence a léčby. Vláda si od změny slibuje vyšší efektivitu. Na ministerstvu zdravotnictví sice vznikla nová sekce duševního zdraví a závislostí, experti ale paradoxně nedostali kanceláře tam, nýbrž na ministerstvu práce. Zástupci zaměstnanců navíc varují, že další odchody mohou následovat po prázdninách, podle toho, jak nový systém bude fungovat. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s velkým omezením. Na dálnici D5 se totiž ode dneška uzavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Stavbaři se přesunuli do střední části areálu, kde opravují parkoviště pro kamiony. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení tady potrvá až do listopadu, kdy celá modernizace za 650 milionů korun skončí. Po kompletním dokončení tady vznikne vůbec největší dálniční parkoviště ještě v Česku, které nabídne přes 300 míst pro kamiony, nové infocentrum se sprchami, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají první omezení. Detaily má pro Rádio Impuls Patrik Pašek z technické správy komunikací.
4: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
3: Řidiče projíždějící Prahou čekají ve Kbelské ulici zácpy a měli by počítat se zdržením. Kbelská plní roli provizorní severovýchodní části městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Protože v této části Prahy stále chybí dokončený vnější okruh, veškerá transitní i vnitroměstská doprava se přelévá právě sem. Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdili, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla v nemocnici ještě 48-letá žena. Více než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství světa po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla nezávislosti, kde euforii fanoušků vystřídali drsné záběry záchranářů oživující lidi přímo na zemi. Starostka města Klára Brugadaová už vyjádřila rodinám soustrast a vyzvala k zodpovědnosti. Mexičané vyhráli zápas vyřazovací části na šampionátu poprvé po dlouhých 40 letech. Zítra čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku i zataženo s ojedinělým deštěm, během dne se mohou vyskytnout přehánky, večer pak přibude oblačnosti a objeví se také déšť. Naměříme 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Hezké odpoledne, přátelé, jsme tu s naším zábavným pořadem Smějeme se. Pevně věřím, že jsme u vás doma vítáni. No a my jsme vlastně vstoupili do prvého prázdninového měsíce. Tak ať vám přináší jen samé příjemné chvíle, kdy si mnozí z nás budou užívat volna, no ale přitom nemusíme zapomínat ani na naši stanici, co nám přináší celý den písničky Stále zelené. No a v příštích 2 hodinách prostřídané humorem v podání těch, co nás dlouhá léta bavili, a to i v čase prázdninovém. Jako třeba za malou chvíli Vladimír Menšík. No ale teď jsou tu Iveta Bartošová a Michal David, kteří statečně hlásí, to je naše věc.

0: Tady je Český impuls a my vám hrajeme, přátelé, i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Schválně, o čem si tak povídá herecký bard s mladou tanečnicí? Právě tento dialog na vás v tuto chvíli čeká a vy si tedy poslechnete pana Vladimíra Menšíka, který se dal do řeči s tanečnicí jménem Kájenka.
1: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
2: Ne, nezapomněli.
1: No proto, pan, to by byla věčná škoda. Taková. Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od druhé řediteli pamatuju takhle malinký, jo. Jenom tady čekáte?
2: Ne, ale já mám přání.
1: No proto pašle, jí bylo dost takový nešťastný místo a nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
2: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
1: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci, a kteří jsou tady. A teď, víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
2: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
1: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
2: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
1: Tomu se říká křoví. O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli, o co jde, a ti kolem jako netušej nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Jsme stálí, tak to je název písničky, kterou nám zaspívá Jiří Bareš a Petra Janů. A pak už to bude Karel Gott s písní Tam, kam chodí vítr spát. To na Českém impulzu, kde si rádi připomínáme krásné písničky let nedávno minulých.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je tu, přátelé, další rada paní Haliny Pavlovské, jak přežít u našich dětí pubertu. Paní Halina praví, že nemáme v nic doufat. Tak já doufám, že nám to pěkně vysvětlí.
1: Jedna má přítelkyně měla dceru a ta měla krysu. To je teď velice moderní. A chlubila se tou krysou a nosila ji do školy a schovávala si ji tam pod mikinu. Poměry na školách jsou často takové, že nám připomínají náš vlastní pubertální vzdor. A tak když dcera přinesla ze školy poznámku s textem "Vycpává si prsa krysou", mé kamarádce to nedalo a do žákovské knížky napsala: "Nevěřím, nemá to zapotřebí." Má dcera na můj nesmělý dotaz, co chce dělat, suverénně odpověděla: "Hladovět." A z toho vyplývá má další rada. Když chcete přežít, tak v nic nedoufejte. Smiřte se s tím, že když naříkáte, že díky dětem skončíte v ústavu, odseknou vám: "Měli jste si mě vychovat líp." Smiřte se s tím, že když si postesknete, že máte strach, jak se jim bude žít ve stáří, že vám brutálně řeknou: "To ti může být fuk, to budeš přece mrtvá." Pochopte, že vaším jediným rodičovským úkolem je své děti milovat. A proto milujte je. Milujte je přesto, že jejich boty, všechny ty zdevastované děti mají martensky, které stojí přes 4000, vám zničily vaše parkety. Přesto, že děti nikdy nevynesou odpadky a rafinovaně si je hromadí ve skříni. Přesto, že tuhle děti vzali igelitovou plachtu, naházeli do ní všechny vaše potraviny a objevili se až za 3 dny. Milujte své děti a nenápadně se snažte, aby byli v teple, syté a věřili, že díky vaší lásce je v životě nemůže nic špatného potkat. Milujte je. Jsou to vaše děti. A je velmi pravděpodobné, že až budou dospělé, budou stejně dobří a stejně špatní, jako jste vy. Ještě vám řeknu staré perské přísloví. Z něj pochopíte, že ve svém údělu nejste sami. A že nic, vůbec nic, se nedá brát vážně. Protože děti jsme porodili, k ničemu se nehodili.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Téměř třetina vládních protidrogových expertů skončila. A to potom, co agenda ode dneška oficiálně přešla pod ministerstvo zdravotnictví. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů jich kvůli tomu k roku 8 odešlo, včetně národního koordinátora Pavla Béma, který skončil k včerejšímu dni. Přesun z gesce premiéra Andreje Babiše kritizovali odborníci i opozice. Podle nich se tím rozbije fungující nadresortní model prevence a léčby. Na severu Prahy začíná jedna z největších dopravních oprav léta. Kbelská ulice se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci a řidiče čekají omezení. Detaily má Patrik Pašek z technické správy komunikací.
2: Silničáři uzavřou část nájezdů a sjezdů a připraví celkově komunikaci na rozsáhlou rekonstrukci. V noci na čtvrtek pak dopravu převedou do jednoho jízdního pásu, kdy zůstane vždy jeden pruh pro každý směr. Samotná oprava odstartuje zítra po 6. hodině ráno, kdy na Kbelskou vyjedou první frézy.
1: Řidiče projíždějící Prahou čekají ve Kbelské ulici zácpy a měli by počítat se zdržením. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s potížemi. Na dálnici D5 se ode dneška zavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Pokračují tam rekonstrukční práce. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení potrvá do listopadu. Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdily, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla ještě 48-letá žena. Víc než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla Nezávislosti. Zítra už bude méně oblačnosti i deště, čekáme většinou polojasno, zpočátku ještě zataženo, přehaňky už velmi ojediněle. K tomu naměříme teploty kolem 24, na jižní Moravě bude až 29 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Na úvod druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se si, přátelé, zpěvák Petr Spálený dal rande se Stáňou. A poté to bude Nádherná láska Pavla Nováka. To na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Cozzi,

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřeb,

0: Český impuls, který můžete ladit i na svém internetu www.českyimpuls.cz. S Miloslavem Šimkem, Jiřím Grossmanem a Miluškou Voborníkovou se, vážení přátelé, na maličkou chvíli přeneseme do bývalého televizního pořadu, který se jmenoval Pokus pro dva. Byla to vlastně taková seznamka. Ta se vysílala už v roce 1968. Možná, že pamětníkům nemusím připomínat, že Pokus pro dva moderoval Eduard Hrubeš. Ovšem pánové Šimek s Grossmanem k Pokusu pro dva přistoupili po svém a Miluška Voborníková byla postavena před zapeklitý úkol, totiž vybrat si z těchto dvou pánů jednoho.
1: Miluško, prosím tě, posaď se. My jsme se totiž chtěli zeptat, jestli jsi se neprovdala od posledního představení.
2: Ale kde pak, Slávku, teď ani nemám čas si vybrat.
1: Se přihláš do Pokusu pro dva.
2: To nejde. Třeba bychom měli zrovna představení a nemohla bych tam přijít.
1: A s tím jsme právě počítali a uděláme Pokus pro dva tady.
2: A koho si budu vybírat?
1: U nás dva, proto se to tak jmenuje, Pokus pro dva, Slávko.
2: To nejde, jak si mám vybrat, když vás vidím?
1: Nebo to máš lehčí.
2: Jenže abych si z vás dvou mohla vybrat, tak vás vidět nesmím.
1: Není to urážka? Nic, taky zavážeme oči. To bude ono. Nevidíš, Miluško?
2: Ne, to tady ne. Baba!
1: No tak moment, hrajeme na babu nebo na pokus pro dva dětky?
2: Tak na pokus, no.
1: No proto.

0: Děkujeme naší hostesce.
1: Jsme připraveni, Miluško.
2: Jenže já vás poznám po hlase.
0: Pozná nás po hlase.
1: No nic, budeme je vtipně měnit.
2: No dobře. Otázka pro pána číslo 1.
1: Počkej, který to je?
2: No jeden z vás.
1: Aha, tak my se rozpočítáme. Jede vláček, motoráček, kolik vozů má?
3: Jak to mám vědět?
1: Furt si u tunelu.
3: No tak tam jezděj 3.
1: 3, 1, 2, 3. Slávek je 1.
2: To nesmím vědět přeci.
3: Aha. Tak Jirka 1.
2: Tak kdo je 1?
1: No to jsme tě právě zmátli.
3: Seš 2, já jsem 1.
1: Já vím.
2: Tak, otázka pro pána číslo 1. Kdo je pán číslo 2?
1: Změni hlas, ať to nepozná.
3: Jirka!
2: Otázka pro pána číslo 2.
1: Ano.
2: Nelhal pán číslo 1?
4: Nelhal!
3: Ten ti ukázal, Jirka, jak se mění hlasy, viď?
1: Ta je zmatená, kamarád.
2: Otázka pro pána číslo 1. Doporučoval byste mi pána číslo 2?
3: Prosím tě, Miluško, znáš Jirku, to ti budu.
2: Děkuji. Otázka pro pána číslo 2. Doporučoval by vy jste mi pána číslo 1?
4: Nikdy!
1: Porád měním hlas.
3: Ano, děláš to správně.
2: Tak dobře. Tak vám tedy děkuji. A teď vložím jablíčko do plechovky. Teda pánové. Tahle jablíčka, co jste mi sem narafičili, si laskavě sněste.
1: Podvodníku.
3: Sám seš podvodník. Původně si to chtěl ještě sichrovat hruškou.
2: A své jablíčko vložím do plechovky pána...
1: Dvojka.
2: Číslo...
3: 1 se nabízí. Moment, takový chlápek tady vůbec není.
2: Jeho chyba. Nad vámi dvěma by určitě vyhrál.
1: Ach, ti děkuju.
3: Jsem
1: proč
3: ti
1: si
3: říkal,
1: tady zdržoval?
3: Bude nás urážet.
1: A, to je trapa, soutěž. Jsme si mohli ušetřit opravdu.
3: Jaký trapa? Prosím tě, byla to soutěž. Sláva vítězům, čest poraženým. Jak říkají olympijské řády, najmě jistý Brendič.
1: Co říká jistý Brendič, je mi srdečně jedno. Jednou jsme odmítnutí nápadníci, a to ještě přes zraky veřejnosti. Hele, když dostanu košem v průjezdu, je to taky smutný, ale dá se to vydržet. Nakonec jsem na to zvyklej. Ale být odmítnut veřejně, a to ještě pomocí plechovky, nezlob se, to mě uráží.
3: Prosím tě, Jirko, pořád se dělíš o druhý a třetí místo. Mít Miluška sestru, tak jí dostaneš.
1: A to je hodně slaboučká náplast na mý rozervaný srdce, když víš dobře, že má jen bráchu. Tady mi pšenka nepokvete.
3: Dobře, no, tak beru to zpátky.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, se spolu s Jirkou Kornem vypravíme do hotelu Ritz. A jak už to v těchto prostorách bývá, nebude tam chybět znamenitá společnost.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Už je tady čas opakování, tedy čas prázdninový, a tak není divu, že všechny televizní stanice, co za celý rok nastřádali, tak nám pěkně zopakují. Takový seriál Vyprávěj, ten už několik týdnů plní prime time prvního programu České televize. Minulý týden se k němu přidal i doktor Martin, takže od 21. hodiny a 5. minuty můžete počítat s radami skvělého doktora v podání Mirka Donutila, doktora, co odešel z renomované pražské kliniky do venkovského prostředí. Druhá část doktora Martina začíná v 21.05. Příznačné také je, že na vodu vyráží rafťáci, což už je takový letní evergreen. Pánové Kotek Mádl v letech své mladosti, když se tento film točil, tak se psal rok 2006, takže chlapci jsou dnes jednou tak staří a dozajista by zvolili dnes nejen na vodě, ale též při seznamování se s dívkami docela jinou taktiku. Ale na začátek prázdnin snímek jako stvořený. Kolik vražd a nepravostí vyšetřil na obrazovce poručík Bříza, to by v normálním provozu nevyšetřilo ani několik specializovaných krimi týmů. A také do jakých prostředí se tento sympaťák dostal. Dnes třeba v epizodě nazvané Křídla spravedlnosti se připlete do zákulisí natáčení televizního seriálu, kde došlo k vraždě scénáristy. Polda 2015, televize Prima. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naše další procházka humorem nás, přátelé, zavede až ke dveřím bytu Donutilových. Pan Miroslav nám totiž odvypráví, jak světem proplouvá jeho syn a také, jak on se dívá na své dva dědečky.
1: On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale... on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19-letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Mýho dědu toho lapili úplně jiný věci. Toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda Donutil, který byl báječný vypravěč. A ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu. A ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo. On jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky... a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak z nadálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: 4,25 miliardy korun dostal loni od Agrofertu jeho dřívější majitel, premiér Babiš, jako dividendu po zdanění, jak řekl serveru iDNES.cz. Prezident nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Kabinet hlavě státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje Pavel za bezprecedentní chování. Sněmovna dnes také osekala prezidentovi pravomoci, když schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Odborníci na závislosti žádají od premiéra Babiše písemnou záruku, že financování služeb proti závislostem bude pokračovat i po dnešním přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. GIBS odložila případ z října loňského roku, kdy policista zastřelil v Českém Těšíně agresivního muže. Trestný čin nespáchal. Bývalí úspěšní sportovci zřejmě budou moci ze zákona získat sociální rentu. V Národní sportovní agentuře navíc zanikne kontrolní komise. Tolik zprávy jednou větou. V celou přineseme v hlavních zprávách Rádia Impuls víc informací.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Moravou procházejí silné bouře, hasiči zasahují u desítek událostí, odstraňují spadlé stromy a větve a čerpají vodu ze sklepů, ale i z ulic, třeba v Ostravě, kde se ucpaly kanály. Zatopený byl i podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici. I v Beskydech se podle meteorologů právě vyskytují extrémně silné bouřky s lijáky. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny, hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Počasí úřaduje i jinde v Evropě. Třeba nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se dnes sformovalo tornádo. Německá meteorologická služba upřesnila, že to byla takzvaná vodní smršť, jak se sloupcovitý vír nad hladinou nazývá. Úkaz byl vidět asi čtvrt hodiny. Rychlost větru se odhaduje na 100 až 150 km v hodině. Vír zůstal nad hladinou, proto na pevnině škody nevznikly. Do problémů se nedostaly ani posádky lodí. Liberecký kraj chce předcházet povodním a půdní erozi. Hejtmanství proto nechá v téměř 40 obcích prověřit rizika spojená s přívalovými dešti, jak prozradil náměstek hejtmana Jiří Klápště.
2: Jednak tam je to posouzení z hlediska ohrožení obcí, ale i ta návrhová část, kdyby měla vlastně vypadnout, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
1: Odborníci vytipovali víc než 40 míst, především na Českolipsku a Semilsku, které živly ohrožují. Záchranáři ve Venezuele vytáhli ze sutin 3letého chlapce. Pod troskami přežil neuvěřitelných 6 dní. Dítě objevili jordánští specialisté. Jeho záchrana je v zemi považovaná za zázrak. Chlapec je podle lékařů v pořádku, aktuálně se zotavuje v nemocnici v Caracasu. Dvojice ničivých zemětřesení o síle až 7,5 stupně zasáhla Venezuelu minulý týden. Úřady hlásí přes 2000 mrtvých, 10 000 zraněných a desítky tisíc pohřešovaných. Zítra čekáme teploty většinou do 26 stupňů, na Moravě může být až 29. Ve srovnání s dneškem bude většinou polojasno a ojediněle zaprší. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Víte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a máto, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dát. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej masem a zlý. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani ona už neudrží doma světáka.

0: Vyhodíte majdánky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Český impuls.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v nočník.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí, celý byl pomodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Český impuls.
3: Možná vám teď trochu pokazím náladu.

ze služby pohřební, neveze na korbě předměty spotřební. Ten její náklad je, žel také potřebný, 3 rakve velké a 2 prostřední. Asi na 20. kilometru stopnul to auto kluk v modrým svetru, vyšvih se svižně na ložnou plochu, zrovna když začal

tato špero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padl kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s vlekem tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk,

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít stejně. A ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá

plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluji.

najednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak

a soustavák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědu v sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští ve vší svý kráse novej Cadillac.

Dovím jí mu tohle, žoňák. Měl půlku kastre hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byle sven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby? No

0: 46. Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá.

0: Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Radio Český impuls. Zprávy ve 20.
2: Hezký den. V podvečer udeřily silné bouřky na východě Moravy a Slezska. Meteorologové kvůli tomu zpřísnili výstrahu. Už dopoledne bouřilo v Čechách, kolem poledne také na Vysočině. Hasiči museli řešit popadané stromy a lokální záplavy. Největší nebezpečí hrozí na Vsetínsku, kde stoupla hladina Vsetínské Bečvy. Hrozí pravděpodobné zaplavování níž položených obydlených oblastí i silnic a škody v krajině i na majetku. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Podle něj se dají čekat i komplikace v dopravě, zásobování a službách. Babiš junior odpromoval na prominentní škole v Británii. Nejmladší 22-letý syn premiéra Andreje Babiše Frederik má za sebou úspěšné studium na skotské univerzitě v St. Andrews. Jak informuje Blesk, na této škole studoval příští britský král William. Rodiče se na sociálních sítích pochlubili pár záběry z dnešní slavnostní ceremonie. Z webu univerzity vyplývá, že dnes popoledni promovali bakaláři studia biznisu. Řidiči jedoucí z Německa do vnitrozemí musí na hraničním přechodu Rozvadov počítat s potížemi. Na dálnici D5 se ode dneška zavřela většina tamního odpočívadla ve směru na Prahu, a to včetně benzínky. Pokračují tam rekonstrukční práce. Projet se dá v podstatě jen k mýtné bráně a pro dálniční známku. Omezení potrvá do listopadu. Tragické fotbalové oslavy v Mexiku mají nakonec 3 oběti. Úřady oficiálně potvrdily, že k udušenému 44-letému muži a 19-leté dívce přibyla ještě 48-letá žena. Víc než milionový dav v ulicích hlavního města slavil historický postup národního týmu do osmifinále mistrovství po výhře 2-0 nad Ekvádorem. K neštěstí došlo v obří tlačenici přímo u památníku Anděla Nezávislosti. Zítra už bude méně oblačnosti i deště, čekáme většinou polojasno, zpočátku ještě zataženo, přehaňky už velmi ojediněle. K tomu naměříme teploty kolem 24, na jižní Moravě bude až 29 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, že létem voní a marně hledal pro

0: Rychle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. V okolí Velkých Karlovic spadlo 100 litrů vody na metr čtvereční za necelé 2 hodiny. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Hladina v Setinské Bečvě ve Velkých Karlovicích během 3/4 hodiny vystoupila na 3. pohotovostní stupeň, když z 90 cm se zvedla na bezmála 2,5 metru. Hladina ale brzy opět klesala. Hasiči ve Zlínském kraji měli odpoledne kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze sklepů i garáží. Nejvíc zasažené byly Karolinka a právě Velké Karlovice, kde bylo 24 výjezdů. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámových plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné, důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh. Takže jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Na Karlovarsku zavřeli klíčovou cyklostezku podél Ohře. Po lijácích a bouřkách jsou v úseku mezi Starým Sedlem a Loktem nestabilní skalní bloky. Není jasné, jak dlouho úklid potrvá.
3: Zdravím od Ohře, kde je cyklostezka Kloky nejen o prázdninách důležitou spojnicí. Kameny, co sem lijáky a bouřky splavily, už jsou sice pryč, ale co bude dál, zatím nikdo neví. Skalní blok, pod kterým trasa od Starého Sedla vede, totiž může být nestabilní. Počkat se tak musí, co řeknou geologové. A právě to je problém. Pozemky kolem mají několik vlastníků, kteří s průzkumem a následným zabezpečením budou muset souhlasit. Karlovarský kraj nicméně věří, že všechno vyjde a cyklostezka u Ohře bude zase brzy v provozu. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Tenistky Karolína Muchová, Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková postoupily do 3. kola Wimbledonu. Muchová porazila na londýnské trávě Číňanku Chang Shuai, Bartuňková vyřadila v českém derby Kateřinu Siňakovou a příště si zahraje s Barborou Krejčíkovou, která porazila Rusku Andrejevovou 2-1 po setech 4-6, 7-5 a 6-4. Ve čtvrtek zabojuje o postup do 3. kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Přes den bude většinou polojasno, zpočátku ještě zataženo ojediněle s deštěm, během dne může ještě výjimečně zapršet, oteplí se na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ode dneška se odvody živnostníků na sociální pojistné snižují na loňskou úroveň. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh budou moct živnostníci požádat o jejich vrácení. Snížení odvodů se dotkne i OSVČ, kteří platí paušální daň. Jejich měsíční zálohy se sníží o 822 korun na 9162. Zároveň jim za první pololetí vznikl přeplatek 4932 koruny, o který si mohou snížit některou ze zbývajících letošních zálohových plateb. Pokud tuto možnost nevyužijí, mohou příští rok požádat o vrácení přeplatku Finanční správu. Na plzeňském Lochotíně se ode dneška lépe parkuje. Otevřeli tu nový parkovací dům. Vejde se do něj 173 aut. Navíc horní patro nabízí 63 míst zdarma.
2: Třípodlažní parkovací dům Atom stojí na bývalém pozemním parkovišti u obchodního domu v Sokolovské ulici. V horním patře jsou místa zdarma jako náhrada za původní bezplatnou plochu. Severní předměstí, kam kromě Lochotína patří ještě Vinice, se potýká s největším nedostatkem stání. Parkoviště byla kdysi dimenzována na jedno auto na byt. Teď jsou to tři. Podobný jednoduchý parkovací dům se bude stavět i v Hodonínské ulici na Vinicích. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Americký prezident Donald Trump v úřadu vydělává. V prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal víc než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami. Dnes o tom informuje BBC s odvoláním na prezidentovo finanční prohlášení za rok 2025. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmu a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělával. V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
3: Pro běžné návštěvníky bude přístupně i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka a je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
1: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších pět českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek. Většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: A ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

centovej, tak jsem vlastnil z čisté jasna džíp. Když plácnul jsem si s bondákem a zvedl prach za autákem, domovu jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil, no co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie džíp. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp.

dvě piva špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

tři, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel v ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Ceny benzínu a nafty na pumpách od zítřka opět povyskočí. Stát znovu posunul cenové stropy. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zdraží benzin o 8 haléřů na maximálních 40 korun 64 za litr. Nafta pak půjde nahoru o 13 haléřů. Pumpaři ji budou smět prodávat nejvýš za 36 korun 74 haléřů za litr. Vláda v pondělí tuto regulaci prodloužila zatím do 19. července. Stát stropy počítá z velkoobchodních cen a pumpám nechává marži maximálně 3 koruny na litr. Podle analytiků sice opatření zabránilo cenovým šokům, paliva by ale v posledních týdnech zlevňovala i bez něj. Pod Krušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
2: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem, a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Americká letiště i dálnice zažívají tento týden historicky největší nápor kvůli oslavám Dne nezávislosti. Ty proběhnou v sobotu 4. července. Nejnáročnější situace bude ve druhé půlce týdne v okolí Washingtonu, New Yorku, ale i ve městech Atlanta nebo Chicago.
3: Oslavy Dne nezávislosti jsou letos masivní, protože se jedná o 250. výročí vzniku USA. V New Yorku slibují největší ohňostroj v historii. Potrvá 25 minut. K nebi vzlétne 85 tisíc pyrotechnických efektů. Město očekává příjezd 6 milionů turistů. Přispívá k tomu i současné mistrovství světa ve fotbale. Kapacita dochází také autopůjčovnám. První týden v červenci je zároveň nejrušnější začátek amerických dovolených. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Tenisový turnaj mistryň změní adresu. Už se nebude hrát v Riádu, který akci hostil v minulých dvou letech. WTA přesunula závěrečný podnik sezóny do Indian Wells. Oznámila to na svém webu. Kvůli pořádání prestižního turnaje v Saudské Arábii čelila WTA kritice. Mimo jiné tenisové legendy Martiny Navrátilové nebo Chris Evertové obě poukazovaly na porušování lidských práv v zemi. Turnaj mistryň je v plánu od 8. do 15. listopadu. Přes den bude většinou polojasno, zpočátku až zataženo, ojediněle s deštěm. Může sem tam zapršet. Oteplí se na 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

Meštovko, leď, rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
2: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh. Takže jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
1: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozzáří velkolepý ohňostroj.
3: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády po zemětřesení pohřešují. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než se zjistí skutečný rozsah tragédie. Sever Venezuely zasáhla ve středu před týdnem krátce po sobě 2 zemětřesení. Třesení o síle až 7,5 stupně. Na pátrání po přeživších a na vyprošťování obětí pomáhá přes 3000 záchranářů ze zahraničí, včetně českých. V úterý se podařilo z trosek vyprostit dosud posledního přeživšího 3letého chlapce. Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou. Český hokejový obránce po 3 letech končí v Anaheimu, informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. 36letý Gudas už v NHL oblékal dres Panthers, v poslední sezóně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední 2 ročníky kapitánem týmu. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Posloucháte zprávy Impulzu, je s vámi Jiřina Součková. Pojišťovna nově víc přispěje na bílou plombu a lidé si můžou u svých zdravotních pojišťoven zkontrolovat, jestli za zubní výplň v ordinaci lékaře zaplatili správnou cenu s odečteným příspěvkem pojišťovny. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem ke změně je zákaz amalgámu. Plomb, který v Česku platí ode dneška. Podle ministerstva zdravotnictví nejsou plomby nebezpečné. Důvody zákazu jsou ekologické, jak uvedlo na síti X. Levné nákupy z Číny končí. V celé Evropské unii od 1. července platí nové clo na drobné zásilky do 150 eur. Opatření dopadne hlavně na balíčky z populárních e-shopů jako Temu, Shein nebo AliExpress. Ty byly až doteď od cla osvobozené. Za každou položku v balíčku si lidé připlatí fixní 3 eura, tedy zhruba 73 korun. A to i v případě, že zboží objednali ještě v červnu. Podle celní správy a dopravců novinka narovná tržní prostředí. Podkrušnohorský Litvínov koupí hotel Lázeňský vrch. Objekt byl spojený s trestnou činností a propadl státu. Ten se ho teď chce zbavit.
2: Litvínov nechce, aby hotel koupil zájemce, který by otevřel další ubytovnu s problémovými nájemníky. Obchodníci s chudobou už kroužili kolem a tak se město rozhodlo. Budovu koupíme a přestavíme. Státu proto pošle 40 milionů a zároveň začne chystat projekt. Podkrušnohorské město chce mít v teď už bývalém hotelu byty. Částečně pro seniory, ale hlavně pro mladé rodiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Jihlavě je nová připomínka někdejší těžby stříbra. Lidé se můžou podívat k nedávno upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka vyzdvihuje i částečné zpřístupnění tamní odvodňovací štoly.
3: Pro běžné návštěvníky bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně v ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
1: Jihlava má na místě v plánu vytvořit také repliku huti, která má přibližovat středověké zpracování stříbrné rudy. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na londýnské trávě Rusku Andrejevovou po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a utká se s Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 6-2 a 6-4. Muchová uspěla po výhře 6-3 a 6-2 nad Číňankou Chang Shuai. Ve čtvrtek zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu dalších 5 českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England klubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Během dne nás čeká méně oblačnosti i srážek, většinou bude polojasno s teplotami kolem 24, na jižní Moravě až do 29 stupňů.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

Když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

motýl prvních dotyků, rozpadů a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět, je láska prvních lásek, když je kluků 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít, a s těmi, co jsou vyni,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Zdraví vás Jiřina Součková. Záchranáři na Slapech mají novou techniku. Ve službě na Středočeské přehradě jim bude pomáhat nový člun s moderní zdravotnickou technikou. Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusí si pochvaluje, že nový stroj dopomůže na Slapech k rychlejším a efektivnějším zásahům.
1: Jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná po zemi, tou pozemní posádkou. Je to taková i akceschopnost zabezpečit celou tu vodní nádrž, jak ten jeden břeh, druhý břeh, že jsou situace, kde je efektivnější přijet s tou lodí. A to se netýká jenom zásahu na vodě, ale samozřejmě i zásahu na tom blízkém břehu.
0: S dosavadním záchranářským člunem se slabští záchranáři rozloučí. Na této vltavské přehradě sloužil 2 roky. Prezident dál čeká na mandát od vlády na summit NATO. Petr Pavel se tak zřejmě v turecké Ankaře nezúčastní neoficiální večeře lídrů. Šéf diplomacie Macinka se později nechal slyšet, že prezident mandát pro summit určitě dostane. Naopak, kdo se neformální večeře v Ankaře během summitu jistě zúčastní, bude manželka premiéra Babiše Monika. Bude mu dělat doprovod. Serveru iDnes.cz to potvrdil sám předseda vlády. Přestože premiér s manželkou nežijí, spojují je rodinné vazby. Ve středu odpoledne se například společně zúčastnili slavnostní ceremonie na prominentní škole v Británii, univerzitě v St. Andrews, kde promoval nejmladší 22-letý syn premiéra Frederick. Rodiče se pochlubili na sociálních sítích. Později Babiš na Facebooku prezidentovi znovu vzkázal, že by bylo lepší, kdyby do Turecka neletěl a ustoupil. Amerika slaví 250. výročí svobody. Velkolepé oslavy startují ve čtvrtek oficiálním programem Bílého domu. Hlavním centrem dění bude Filadelfia. Přímo u síně nezávislosti vystoupí desítky hudebních hvězd. Oblohu rozzáří velkolepý ohňostroj.
2: Řadoví Američané budou vznik USA oslavovat s hrdostí, ať jsou demokraté nebo republikáni. Grilování a ohňostroje na předměstích spojí celou zemi. Oficiální pódia budou ale ostře rozdělená podle politických sympatií. Hlavními pilíři oslav bude také New York a Los Angeles. Ve Filadelfii vystoupí Christina Aguilera nebo zpěvák a herec Will Smith. Úchvatné světelné show se bude konat ve Washingtonu DC. Organizátoři se s tímto největším ohňostrojem v americké historii snaží zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
0: Počet obětí zemětřesení na severu Venezuely vzrostl na 2300. Podle deníku El País záchranné práce a odklízení trosek pokračují. Počty obětí tak nejspíš porostou. Desítky tisíc lidí se podle vlády